0: pětny.
1: A pane harmonikář.
0: Až my vám srdečně děkujeme a někdy příště.